0: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
1: Počúvate Rádio Logos.

zlověstný klid před snídání. V kopce zavřený, jak zvíře na zemi, v okovech leží zcela sám mistr Jan. Pravdu dnes

mlhy nad Rýnem a svítá. Po dlažbě vozík drkotá. Bohatí páni k soudu jsou zváni, v hadrech muž

Duša moja chvála, duša moja spievaj. On je hoden všetkých chvál, duša moja chvála, duša moja chvála, duša moja spievaj.